chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

ti dám. Hit Radio North Music.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlici. Dynastie Johann V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johann V. v Třebíjnici. Počet míst je omezen. Vstupenky na ticketportál a legendyvtřebíjnicích.cz.

0: Rádio Nerd Music.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
1: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Hit Radio.

plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Mami, víš, že v Bagrparku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport a čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonora, vyslal soupeřům jasný vzkaz, takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
9: Extreme Bike je dneska v Mostě. Tradiční závod Horský kol v Mostě letos doplní také běžecké závody. Závod se koná na hypodromu dnes a zítra. Pro cyklisty budou připraveny dvě tratě, Extreme na 53 km a Hobby na 35 km. Dnes se od 11 hodin budou konat také dětské závody. Registrace na ně začíná v 9 hodin.
10: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
11: Retro víkend.
12: Retro víkend.
13: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777-937-777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale to je legenda.
0: Tamagotchi, tatarara, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety,
1: protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně
1: bomby
0: k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777-937-777. Co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let? No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: Lucie a šťastný chlap Retro Víkend v plném proudu odstartoval v 7 hodin ráno a potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty, nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že? Ale se přišlo, máme, já chci nový ty, přitom by tam stačila nějaká

0: odstavce, to no se jasně, na to našroubovala a dělala to obrázky.
1: Ano,
0: ještě.
1: Ano, ano. Pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagotchi, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hit Radio, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si prostě zavolat tamhle s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když jsi měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče, to byla pecka.
0: A nebo naučit volaného, že jo?
1: To tady se taky volalo,
0: Martina,
1: ano.
0: Že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!

0: zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
4: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
5: Letní kino Klášterec nad Ohří.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburgu a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Prohlídky s princeznou jsou dnes připraveny kousek od Žatce. Oživené prohlídky si mohou děti užít i na zámku Stekník na Žatecku. Tam je bude provázet princezna, která jim představí historii zámku i zajímavé předměty z historie. Děti čeká i hádanka. Prohlídky probíhají dnes vždy v půl, první je v 10:30. Vhodné jsou pro děti od 10 let.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
9: Na co očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
11: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
12: Jedeme, nezastavujeme, retro víkend, nejlepší 90-kové hity, my pokračujeme dál, hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin, buďte s námi. Víkend.

0: Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno, 8 hodin 13 minut, retro víkend v plné parádě, už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla-patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, and the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a unit boy, and T-bills boy, and crying a living lamb boy, and prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku, a nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: Je toho hodně. A teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo. To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo u tebe?
1: A já jsem měl jako Don't stop, never give up, watching you come and preaching up, watching you can, as you have got the baby, I got to you. Jo, a taky jsem zpíval, tam je Back to you, asi já jsem zpíval, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete hlasovou zprávu. Ať si to vlastně takhle z Eteru Hit Rádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zazpomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě tak nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu, jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Legenda všech legend Bruce Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Weekend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat z Eteru Hit Rádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky! Letí za vámi, přímo k vám domů, nebo možná i pod deku.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku, nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
5: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tanečky pecka z 90. let, my pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wanna Be. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say GZ I. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika, dobré ráno, právě jsem právě jsme slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pouštěl jsem si to dokládat, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní, že jo?
0: Tak nám pošlete něco náspívalýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc jsem mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
9: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
8: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
9: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
8: Dobře, tak zítra.
10: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
11: Váš nový směr pro lepší spánek.
10: Více na domspanku.cz.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 000 domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii. A o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Sherpa Cup dnes prověří vaší fyzičku. Již 20. ročník závodu do vrchu se zátěží se chystá dnes v Krušných horách. Čeká vás 2325 metrů s převýšením 200 metrů po staré solné stezce. Děti startují z Pyšné na Chomutovsku v 11 hodin. Hlavní závod startuje v 11:30 a cíl je v horském areálu Lesná.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.
8: Retro víkend.
9: Nezastavujeme, pokračujeme dál. 3 minutky po 9. krásné páteční dopoledne. Retro víkend, ty nejlepší hity 90. let. YouTube anebo East 17. Jdeme na to!

17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v 90. půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: Stand by me for the Q's. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zděnčelej, ne, když Backstreet Boys, ale ne. Já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej,
0: teď podnapilej nejseš, jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Ale a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never wanna hear say. Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys,
1: děkuju,
0: a my si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Etero Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem mu ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.
2: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
12: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
11: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
12: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
11: Dobře, tak zítra.
13: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
14: Váš nový směr pro lepší spánek.
13: Více na domspanku.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Street Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Žentour, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2. Hezké dopoledne.
2: Oho, hezké dopoledne. To je Marta, zdraví.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si právě mít semínka.
0: A jdeme sázet, co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blinky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký vstupu, takže vyhlížíme dnes, tady to je pro nic.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte nahlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprv číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuji.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudebních hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to všechno.
0: Dobře, do třetice, všeho dobré. Na scénu přichází Dr. Alban a It's My Life.
2: Jo, pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život. Vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčku, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně a to úplně cítím.
0: Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já tohoto miluju.
0: Tak já vás objívám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme. Takhle děkuju. Velikánské obětí a posílávám. Ono posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
2: Skoro to cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice. Tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a doktor Alban. Jsme Hit Radio. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it.

0: I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hit Rádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Májové dny v onlineshop.cz.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásný pátek, 3:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovou účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celounijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe, šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Extreme Bike je dneska v Mostě. Tradiční závod Horský kol v Mostě letos doplní také běžecké závody. Závod se koná na hypodromu dnes a zítra. Pro cyklisty budou připraveny 2 tratě, Extrém na 53 km a Hobby na 35 km. Dnes se od 11 hodin budou konat také dětské závody. Registrace na ně začíná v 9 hodin.
9: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, a to ty odpolední, se zastaví na 18 stupních Celsia.
9: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
7: Retro Weekend. Retro Weekend.
10: Hit Radio. Hezké dobré dopoledne. Pokračujeme, nezastavujeme, 6:50, Retro Weekend v plném proudu, až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Co je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia Celine Dion Show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777. Kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost a my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. A i tahle věc v Celine Dion zazní, máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň, potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň, prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů a film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Já jsem vám vyhlásila takovou rychlou soutěž, abyste psali, kdo z vás by šel na Celine Dion show, tak těch SMSek, ty brďo, nám se tady zbláznil normálně telefon a počítač. Tak já slibuju, že po půl jedenácté vyberu někoho z vás a dám příležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi, napište chci na Celine a stejně tak za chvilku vyhlásím někoho z vás v éteru, kdo nám napsal SMSku. Do té doby Elton John nebo Pet Shop.

0: Hygienická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elton John, Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram, Lea Giongil, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznáme, necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A
1: je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách, začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarie. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chyťte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi. Retro víkend v plném proudu.

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělej song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká, takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90. tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a devadesátky prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
12: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebíjlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na ticketportál a legendyvtřebíjlicích.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

No Informer. I tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu. Těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion, tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji dvě vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu dva z vás, aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho si nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte dvě vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za devadesátky. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázi Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
7: Prohlídky s princeznou jsou dnes připraveny kousek od Žatce. Oživené prohlídky si mohou děti užít i na zámku Stekník na Žatecku. Tam je bude provázet princezna, která jim představí historii zámku i zajímavé předměty z historie. Děti čeká i hádanka. Prohlídky probíhají dnes vždy v půl, první je v půl jedenácté. Vhodné jsou pro děti od 10 let.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
8: Retro víkend.
9: Retro víkend.
10: Retro víkend hit radio.
11: Co takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block? Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu. Víkend.

0: Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den,
0: kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme domů se na obydlat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Dea.
0: Bea?
1: Dea.
0: Dea. Jo, Dea, jo?
1: Dea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatela nějak.
0: Že jo? Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten star byl v každém telefonu, ten had.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska v svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak užijte. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.

0: Cindy Lauper rozhodně nemůže chybět. Ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grillovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Slyšíte to ticho ve vinicích?
11: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří se napsali o Makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za dvě minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
7: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
6: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
7: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
6: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
8: Váš nový směr pro lepší spánek.
6: Více na dumspanku.cz.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay!
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů,
3: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hochů z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí o vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Sherpa Cup dnes prověří vaši fyzičku. Již 20. ročník závodu do vrchu se zátěží se chystá dnes v Krušných horách. Čeká vás 2325 metrů s převýšením 200 metrů po staré solné stezce. Děti startují z Pyšné na Chomutovsku v 11 hodin. Hlavní závod startuje v 11:30 a cíl je v horském areálu Lesná.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
10: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Retro Weekend.
11: Retro Weekend.
12: Retro Weekend Hit Radio.
13: Krásné odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě baštíte ty vaše skvělý obědy. My samozřejmě pokračujeme v retro muzice dál nejlepší hity 90. let. Erasure, anebo Mariah Carey. Tak dobrou chuť a my pokračujeme.

skutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll be there. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. a budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall, i ty jsem milovala. Jo, vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál, já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: znal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem.
1: Taky jste je měli vyletený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psaly tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka. Zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka. Lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka. Tenkrát stála, ano, 10 tisíc. A v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa. Ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio. Mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
11: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Děndě, že stále s vámi 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu Nord Music.
2: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

shit's on.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Litvínově, a to konkrétně v Tržní ulici, kde došlo ke srážce dvou osobáků. Jinak máme ale na silnicích svátek a sváteční klid, tak ať nám to vydrží co nejdýl. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
6: Má-li se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
0: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Vypadá, že nám na severu Čech pomalu, ale jistě dopršelo. Dokonce z těch mraků už se místy snaží vykukovat i sluníčko. No a na teploměrech máme aktuálně 11 až 16 stupňů. Nicméně víkend, který je před náma, ten zas bude libovej. Většinou už by mělo svítit sluníčko prakticky všude na severu Čech. Pozor, v sobotu 20 a v neděli až 25 stupňů Celsia. Užijte si volno.
4: Retro víkend.
7: Retro víkend.
0: Před 6 hodinama odstartoval retro víkend na Hit Radio Not Music. Žezlo přebírá Kamil Bílský, ovšem retro víkend jede dál a to až do nedělních 18.00. Tady jsou další retro pecky.

vzpomínáte? Britský boyband Take That. Jehož určitě nejhvězdnějším členem byl mistr Robbie Williams. Posloucháte Retro Weekend na Hit Radio Nord Music a jestli k retru něco patří, tak to byly určitě i blešáky. Zkrátka dobře místa, kam když jste přišli, tak jste tam sehnali, ale úplně všechno. Tak přátelé, pozor, blešáky samozřejmě nejsou jenom retro, blešáky jsou i současnost. Například dneska, konkrétně v Domě dětí a mládeže na Střekově v Ústí nad Labem, se jeden parádní blešák koná. A když říkám parádní, tak to znamená, že tam seženete, ale úplně všechno. Od kytiček, plišáků, hraček, přes věci do kuchyně, robotický vysavač, knížky, oblečení, boty, brusle, kolo, no prostě úplně všechno, na co si vzpomenete. Tak kdybyste měli zájem, jsou tam dneska až do 16 hodin a kdybyste to dneska nestíhali, tak jsou v Domě dětí a mládeže na Střekově s tímhle blešákem ještě v pondělí a v úterý, tak máte šanci. A co je na tom nejkrásnější, nejenom, že tam pořídíte parádní kousky, jak se říká, za pár prstů, ale pozor, vy pomůžete i dobrý věci, protože výtěžek z tohohle blešáku půjde na náklady spojený s mistrovstvím světa, kam se nominovali roztleskávačky Dance Cheerleaders University. Gratulujeme, no a teď už další retropecka. Lenny Kravitz na Hit Radio Nord Music.

0: užíváme si retro víkend na Hit Radio Nord Music. Hrajeme vám hity, které jsme tenkrát milovali a dá se říct, že na ně vzpomínáme do dneška. Taky vám hrajeme muzikanty, o kterých jsme četli v těch bravíčkách a jiných hudebních časopisech a stoprocentně se během retro víkendu dostane i na vaše miláčky, který jste měli tak rádi, že jste vytrhávali plakáty právě z těchto časopisů a lepili jste si je doma na zeď. Zkrátka dobře, o tom je retro víkend na Hit Radio Nord Music. Tak pozor, za chvilku další retro klenot. Hit, který znají stoprocentně 10 posluchačů z 9. Jasně, Gala a Free From Desire. Tak krásný páteční odpoledne s Hit Radiem Nord Music.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tohle až uspává, co říkáte? I'll Stand By You v rámci Retro Weekendu na Hit Radio Nord Music. A co byste si vlastně nepospali? Stejně, když se podíváte ven z okna, je tam šedivo, navíc máme volno, tak co si nedáchnout, že jo? Každopádně, jestli byste se chtěli ale jako fakt luxusně vyspat, tak pro vás mám jeden tip, protože celý příští týden soutěžíme tady u nás na Hit Radio Nord Music o speciální italský polštáře s paměťový pěny. To jsou polštáře, který když si dáte pod hlavu, tak už vždycky budete spát jako v bavlnce. Jako dudek. Nebo jako zabitý. Vyberte si. Zkrátka dobře, fantastická cena a pozor, tuhle cenu nevyhrajete jenom vy, ale tuhle cenu rovnou vyhrajete i pro vašeho partnera. Takže každý den hned dva italský polštáře s paměťový pěny najednou. Kdo má zájem a chce se libově vyspat, ať celý příští týden poslouchá Hit Radio Not Music a to hlavně naše LSDčko, tedy Lucku s Danem od 9 do 12 hodin. Držím pěsti. No a jestli jste skutečně v limbu, tak právě teď přiletí z Hit Rádia Nord Music do vašeho snu. Andělé.

0: Jeden z nejikoničtějších hitů 90. let. Pecka, která se tenkrát hrála, ale úplně všude. Já se vsadím, že ať jste jakýkoliv datum narození, tak tenhle hit už jste prostě někdy v životě slyšeli. A mimochodem, Hadaway a What is Love je taky jasný důkaz, že ne všechno geniální musí vznikat dlouho. Tuhle tu pecku totiž nahráli za jeden jediný den. No a podívejte se, hrajeme ji i po 30 letech. Je s váma Retro Weekend na Hit Radio Nord Music a retro budeme i dál. Se Sašou. I Feel Lonely na Hit Radio Nord Music.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hitrádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Saša udělal tečku za další hodinkou retro víkendu na Hit Radio Nord Music. Teď už nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně pozor na silnici 1/7 v katastru obce Hora svatého Šebestiána. Právě tam došlo k dopravní nehodě a to samé platí pro most, konkrétně pro ulici Třída budovatelů. I tady došlo ke srážce. Jinak samozřejmě sváteční klid, provoz není nijak hustej, tak opatrně, pomalu a v klidu, ať si zbytečně to volno neskomplikujeme. A samozřejmě, jestli taky něco víte, tak vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu 4 ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
7: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
6: Vlaky z Kladna a Kralu nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: I když máme na severu Čech většinou zataženo, pomalu, ale jistě začíná všechno usychat a na teploměrech 11 až 16. Naopak o víkendu to už se to na nás bude smát, to už to bude svítit, protože meteorologové předpovídají většinou sluníčko, v sobotu až 20 a v neděli až 25 stupňů Celsia.
1: Retro víkend.
8: Retro víkend.
0: Užíváme si druhý prodloužený víkend za sebou, tentokrát retro. Je s váma Hit Radio Nord Music, taky Kamil Bílský. No a další retro hit má na starost Alanis Morissette. Tak si užijte Ironic.

kdo se tenkrát nevrtěl, ať zvedne ruku. Já myslím, že jsme si to užívali všichni. Tohle je Retro Víkend na Hit Radio North Music, ale co děti? Mají si kde hrát? Já chápu, že děti tyhle hity nemůžou znát, protože to jsou hity našeho mládí. A děti se chtějí bavit teď a tady, protože mají taky volno. Tak přátelé, kdybyste chtěli nějaký tip, tak na severu Čech probíhají právě během tohodle prodlouženého volna pohádkový prohlídky na zámcích. Konkrétně třeba zámek Duchcov na Teplicku, anebo zámek Stekník na Lounsku. To jsou zámky, kde na vás čekají postavy v kostýmech, princezny, zkrátka a dobře, průvodci, kteří vás nejenom zámkem provedou, ale taky si s váma pohrajou, hlavně s vašima dětma, aby je ta prohlídka bavila. No a dokonce vás zavedou i do prostor, kam se normálně nechodí, kam se normálně nemůže. Zkrátka dobře, odhalej vám takovou 13. komnatu. Tak kdybyste chtěli tenhle prodloužený víkend zabavit i děti, tak doporučuji zámek Duchcov anebo zámek Stekník. No a maminky, pro vás mám pro změnu teďka fakt pěkný kluky. Boyzone na Hit Radio North Music.

0: Když retro víkend na Hit Radio Nord Music, tak samozřejmě i Guns N' Roses. Krásný odpoledne. A pozor, za chvilku samozřejmě naše retro pokračuje, ale ono to vlastně nebude retro. My vám totiž zahrajeme pecku, která poprvé zazněla v seriálu už v roce 1994. Takže retro to je, ale na druhou stranu ten seriál se stal tak populárním a dostal se vlastně do celého světa, že prakticky v každé zemi se vysílá do dneška. Takže myslím si, že i ty později narození, kteří v roce 1994 byli ještě, jak se říká, na houbách, tak i oni tenhle hit znají, protože ten seriál nejde nemilovat. Tady je Rembrandt. I'll be there for you. Pecka už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblací?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM-karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

zpěvek, který znal celý svět. Prostě Susan Vega na retro víkendu na Hit Radio North Music. Ovšem pozor, přátelé, mám tady i jména, který zná celý svět. Sandra, Bonnie Tyler, Stacey Alubega a nebo Model Talking. To jsou další hudební legendy, které nám doslova do písmene pasujou do našeho retro víkendu, ale já tady o nich nemluvím jenom proto, že si je taky určitě zahrajem. Já tady o nich mluvím hlavně proto, že oni k nám dorazejí živě na Severček. Přátelé, těšte se tenhle rok na legendy v Třebívlicích, a to konkrétně ve vinařství Johan V. Já myslím, že tohle vinařství je na severu Čech známý, jednak svým skvělým vínem, ale jednak taky tím, že tam je zábava. Protože už pravidlem se stalo, že když přijedete do vinařství Johan V. v Třebívlicích, tak tam nejenom pořídíte dobrý víno, ale taky se tam skvěle pobavíte. Tradičně se tam konají koncerty. Ovšem letos sadili na světový legendy, přátelé. Opravdu hvězdy, hvězd. Zkrátka dobře jména, který známe úplně všichni. Tak jestli chcete být u toho, www.johanv.com. To je web, na kterém se jednak dozvíte všechny informace a jednak právě tam si můžete pořídit lístky. Ale víte, co je na tom nejlepší? Že na tenhle víkend připravili speciální akci. Máme totiž v neděli Den matek. A tak právě do neděle, do Dne matek, kdo využije šanci a koupí si lístky ať už na Sandru, anebo třeba na Bonnie Tyler, tak pozor, zaplatíte jenom za jednu vstupenku a tu druhou dostáváte automaticky gratis pro vaši maminku. A to je paráda, ne? Tak ještě jednou připomínám, www.johanv.com, tam můžete lístky koupit. No a pak si budeme během roku užívat Modern Talking, Lubegu a Stacey, Bonnie Tyler, anebo už 23. května první koncert, který nám tady vystřihne Sandra. Tohle je retro víkend na Hit Radio North Music. Hrajeme si jednu z legend v Třebívlicích, která dorazí naživo na sever Čech.

0: Další retro vzpomínka v rámci retro víkendu na Hit Radio Not Music. No Mercy a Where Do You Go? Neboli stiš to! Aspoň s touhle hláškou já mám spojený tenhle hit a hnedka vysvětlím. Já, když jsem dostal povolávací rozkaz na vojnu, tak jsem si říkal, co já sakra budu dělat. Pár měsíců mi do nástupu ještě zbývá, bylo by dobrý vydělat si tak nějakou kačku, abych pak na té vojně nebyl úplně chudej. Takže já jsem si ještě narychlo před nástupem na vojnu našel brigádu v obchodě. No a pokaždý, když jsem v tom obchodě byl a nebyli tam žádní zákazníci, tak jsem, jak se říká, vohulil muziku a právě v té době bylo strašně populární tenhle hit, tedy No Mercy a Where Do You Go. No a chvilku to vždycky hrálo a na tuty jsem věděl, že za chvilku se zezadu ze skladu ozve šéfová a zařve Skon to! Stiš to! Zkrátka dobře, abych ubral. Tak od té doby na to nezapomenu a kdykoliv tuhle pecku slyším, tak si vždycky na šéfovou vzpomenu. Takže šéfová zdravím a protože dneska už pracuju v rádiu, tak přátelé, tady se nic stišovat nebude. Naopak za chvilinku Genesis neboli retro party jede dál. Tak zůstaňte s Hit Radiem North Music.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
8: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy je naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jednoho průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark, užijí.
7: Jaké programy máte pro školní skupinky?
8: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
7: To je hodně zvířat. Co dalšího Zoopark Zelčín školám nabídne?
8: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejen, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vám Hit Radio Nord Music a hraje vám retro. Teď už ale opět nejlepší dopravní servis ze severu Čech a chce se mi říct, vy jste vlastně nejlepší, protože čekal jsem na to, kdy to přijde, přece jenom prodloužený volno, státní svátek, na silnicích téměř nikdo, kdy už se dočkáme té hodiny, kdy nebudeme muset hlásit žádnou dopravní nehodu. A je to tady, přátelé, konečně jezdíme bez nehod. Tak jen tak dál, samozřejmě uzavírek spousta, práce na silnici taky, to je jasná věc, ale žádnej karambol. Fajn, tak si užívejte volno a nezapomeňte, kdyby se cokoliv stalo, vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny tři dny budou zároveň téměř beze srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám více řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
8: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
7: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, počasí na severu Čech bude čím dál tím lepší. Dopršelo nám, obloha sice ještě zatažená, ale na teploměrech zatím 11 až 16. Nicméně od zítřka už vykoukne sluníčko a bude se oteplovat v sobotu 20 a v neděli až 25 stupňů Celsia.
1: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
9: Retro Weekend.
10: Retro Weekend Hit Radio.
0: Jo, je zase tady Retro Weekend na Hit Radio Nord Music. Zdraví vás Kamil Bílský, já jsem opět doběh do skladu pro kazety, CDčka, abych mohl pustit další starý retropecky. Tady jsou!

Švédové, kteří zpívali Švédy. Nebyli švédská kapela 18, která přespívala hity legendární švédské kapely ABBA. Proč ne? I takhle funguje hudební showbiznis. Tolik tedy doslova do písmene žluto-modré retro okýnko. A když už jsme u té žlutý a modrý, tak mi taky napadá, že během tohohle prodlouženého volna hlajou žluto-modří fotbal, přátelé. Ano, v Teplicích je na programu zase fotbal, a to konkrétně zítra od 14 hodin, kdy FK Teplice hostí Baník Ostrava. Chtělo by to už taky nějaký vítězství, kucí, takže jestli potřebujete naší diváckou pomoc, žádný problém, má být krásně, ideální fotbalový počasí, tak proč nevyrazit na stínadla? Navíc, vyražte dřív, protože je samozřejmě připravená tradiční fanzóna, kam dorazí i fotbalové šipky, slalom a další atrakce, takže se můžete nejenom pobavit, ale i zafandit. Aby toho nebylo málo, tak ústeckým fotbalistům zase budeme držet palce právě v Ostravě, ty hrajou s ostravským Bčkem, a myslím i na Slunetu, na ústecký basketáky, kteří hrajou v Opavě a potřebují nutně vyrovnat sérii, aby pro ně sezóna neskončila. Prostě i tohle prodloužený volno, to budou sportovní nervy, tak hodně štěstí všem severočeským týmům, a abychom se hodili zas trošku do klidu, tak na to je ideální Eros Ramazzotti na Hit Radio Nerd Music.

0: Talent v rodině se prostě nezapře. Janet Jackson v rámci retro víkendu na Hit Radio North Music. Mimochodem jméno, který je teďka hodně skloňovaný, protože právě Janet Jackson se neobjevila ve filmu Michael. Ve filmu, který spatřil světlo světa a teď se snaží dobývat právě celou země kouli. Samozřejmě každýho zajímalo, proč Janet Jackson není ve filmu o svým bráchovi. Tak se jí zeptali napřímo a Janet taky napřímo odpověděla, zdíky jsem odmítla. Tak, můžeme si o tom myslet svý, každopádně Janet Jackson ve filmu Michael neuvidíme. I tak je film v kinech a vypadá, že minimálně podle hodnocení diváků zatím boduje. Přestože z filmu byly vyndané všechny ty kontroverzní věci, na které asi všichni fanoušci čekali, aby konečně zjistili, jak to bylo doopravdy, takže z filmu zbyla vlastně jenom podsta Michael Jacksonovi, který je úžasný hudebník a úžasný tanečník, tak i tak se to lidem líbí a aktuálně na ČSFD to má 77%. Tak kdybyste nevěděli, co s volným časem, zajděte si do kina na film Michael. A kdo nepůjde do kina, ať zůstane zítra Radiem North Music. Retro víkend totiž jede dál a před náma Sting. Krásný odpoledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bravo. Celine Dion, a to v rámci retro víkendu na Hit Radio Nord Music, a zasloužený potles, protože jestli jí to zase takhle bude zpívat, tak klobouk dolů. Asi už jste to taky slyšeli, Celine Dion oznámila návrat na koncertní pódia po 6 letech. 6 let to trvalo, 6 let jsme čekali a ono už to taky vypadalo, že se nikdy nedočkáme, protože Celine Dion se prostě začala prát se zdravím. Začala mít svalový problémy, začala mít křeče, zkrátka dobře, už to nebylo ono, a tak před 6 lety ukončila svoji kariéru, stáhla se do ústraní, dokonce zrušila i plánovaný koncert v O2 aréně v České republice, na který jsme se všichni těšili, a už to vypadalo, že tuhle kanadskou zpěvačku si budeme dávat ledatak z internetu, ty její největší pecky. Ale podívejte se na to, máme rok 2026 a Celine Dion oznámila comeback. Je to comeback podzimní a zatím se týká Francie. Tak já jenom doufám, že Celine Dion si vzpomene, anebo jí někdo připomene, že chtěla přijet taky do České republiky. Držíme palce, ať jí to zase zpívá, a doufejme, že se na ní můžeme těšit i u nás.

0: 3:45, užíváme si volnej pátek. S váma Hit Radio, Nord Music a Retro Party pokračuje kapelou Aerosmith. Kapelou, ve který zpěvák Steven Tyler má údajně největší pusu na světě. To je prostě už vizitka, kterou mu nikdo neodpáře a kdykoliv, kdekoliv hraje, kdekoliv zpívá, kdekoliv je, každej mu to připomíná. A jak on sám tvrdí, tak jo, já si tam dokonce strčím celou svoji pěst, abyste věděli. Tak kdybyste to náhodou chtěli zkusit taky, jestli nemáte větší pusu než Steven Tyler, tak doporučuji zkusit to teďka během volna, protože budete mít čas až do neděle tu pěst z té pusy zase vypáčit. A jestli chcete trochu romantiky, tak si dejte rádio na hlas, protože za chvilku nás čeká tahle retropecka. Nádhera, kterou jsem už dlouho neslyšel. Milli Vanilli na Hit Radio Nord Music.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíhlicích. www.legendyvtřebíhlicích.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tečka za další hodinkou retro víkendu na Hit Radio Not Music se jmenuje Texas. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a další pochvala pro vás, co jste právě za volantem. Aktuálně na severu Čech nebouráte a to je moc dobře, že si nekazíme nějakým tím karambolem to prodloužený volno. Nicméně mám tady upozornění, že právě během tohodle volna se jede na severu Čech závod míru juniorů. Konkrétně hlavně na Litoměřicku a Teplicku jede se až do neděle. To znamená, počítejte s občasnýma uzavírkama a vždy v tomhle místě zpomalte, aby se tam něco nestalo. Šťastnou cestu, užívejte volno a samozřejmě připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou. Není jeho podřízeným, řekl Babiš. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti, pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
5: Obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
4: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a skokanky na lyžích se v nové sezóně premiérově dočkají vlastního plnohodnotného turné čtyř můstků. Vznik ženské minisérie, která se uskuteční souběžně se zavedenou prestižní soutěží mužů, potvrdila pojednání ve slovinské Portoroži skokanská komise Mezinárodní lyžařské federace.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Vypadá, že dnešek udělal tečku za deštěm na severu Čech. Před náma jsou ještě dva dny volna a ty budou parádní. Podle meteorologů bude totiž na obloze většinou sluníčko. V sobotu naměříme až 20 stupňů a v neděli až 25 stupňů Celsia. Užívejte volno.
1: Retro víkend.
0: Je s váma Retro Víkend na Hit Radio Nord Music. Moje jméno je Kamil Dílský a opět jsem dal na plotnu retro papiňák, abych v něm navařil nějaký retro dobroty. Tady je ta první, Bryan Adams.

Ace of Base, tak to je další hudební vzpomínka v rámci retro víkendu na Hit Radio Not Music. A když jsme u toho retra, tak teď mám pro vás jednu retro hru. Jmenuje se Slovní fotbal. Pamatujete ještě? Tak, aby ne, že jo? Za mě Slovní fotbal byl, je a bude. Hráli jsme ho, hrajeme ho a prostě ho budeme hrát. Jednoduchá hra, kdy vám někdo řekne slovo a vy musíte na poslední písmeno toho slova vymyslet jiný slovo. A takhle si to kopete mezi sebou. Proto Slovní fotbal. A proč o tom mluvím? Protože Slovní fotbal si zahrajeme už příští týden v odpolední show Padla na Hit Radio Not Music. Zahrajeme si Slovní fotbal proto, že budeme rozdávat vstupenky na zábavnou fotbalovou talk show. Jmenuje se Tiki Taka na cestách, určitě to znáte i z televize. A právě tahle show dorazí do Ústí nad Labem v úterý 19. května od 19 hodin do Ústeckého kulturáku. A my pro vás máme lupeny. To znamená, že vy se na Tiki Taka na cestách můžete bavit osobně díky Hit Radio Not Music. Takže doporučuji, příští týden nás laďte a od 15 do 18 hodin se dejte Padla a Slovní fotbal o Tiki Taka. Já doufám, že vyhraje někdo, kdo o to bude hodně stát. A protože slovo stát končí na T, tak další kapela je Take That.

0: Ani David Koller nesmí chybět. Tohle je Retro Weekend na Hit Radio Nord Music a kde bohužel David Koller bude chybět, tak to už bude nový album kapely Lucie. Nedá se nic dělat, takovej je hudební osud, zkrátka dobře kapela, která byla doslova do písmene hvězdná a splodila spoustu a spoustu hitů, se na čas odmlčela, pak se zase vrátila, no a nakonec to dopadlo tak, že David Koller v kapele skončil. Takže kapela sice jede dál, ale už bez Davida Kollera. A to znamená, že to slibovaný album Radost, který snad už letos konečně spatří světlo světa, bude prostě s jiným hlasem. Bude bez hlasu Davida Kollera. Tak uvidíme, jak to tomu albu bude slušet. Každopádně, kdo tady dneska nesmí chybět, tak to je taky královna popu. Madonna ještě nebyla. Tak si na ní počkejte na Hit Radio Nord Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
1: řekni. Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Radio a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tohodle nejde jen tak sedět. Hraje vám Retro Weekend na Hit Radio Nord Music a hraje vám dva plešatý bráchy Right Said Fred. Mimochodem, věděli jste, že plešatí jsou lepší? Teď vám možná spadla brada, protože je mi úplně jasný, že každý chlap, který dojde do stádia, že začíná plešatět, tak je z toho nešťastný. Neustále to zakrývá, nosí čepice, prostě vadí mu to. Byl zvyklý na vlasy a najednou nejsou. Ale pánové, pozor, britští vědci to dali konečně černý na bílým, že plešatí jsou lepší. Minimálně, co se sexu týče. Plešatí jsou údajně vášnivější, plešatí mají údajně víc testosteronu, no a dámy tvrdí, že plešatí jsou prostě lepší v posteli. Takže já myslím, že plešatým jsme teďka hodně zvedli náladu a vlasatý ty pravděpodobně utíkají do koupelny pro strojek.

0: Tak takhle zní Retro Weekend na Hit Radio Nord Music. Užívejte volno, jak se dá, užívejte ho kdekoliv, užívejte ho s kýmkoliv, ale stoprocentně u toho leďte Hit Radio Nord Music, protože tři dny, který pro vás máme, ty jsou doslova a dopísmené retro. Dneska ráno to vypuklo a končíme až v neděli večer, tak si ty starý pecky užijte. S váma už se loučí Kamil Bílský, díky moc, že jste vysílali společně se mnou, i já si jdu užívat volno, nicméně připomínám, že Retro Weekend vám v sobotu večer ještě zpestříme. Takže jestli si chcete udělat sobotní večer opravdu speciální, tak od 21 hodin buďte s naším rádiem, protože od 21 hodin až do půlnoci jsme naplánovali 3-hodinový Eurodance maraton. Máte se na co těšit. Tak ode mě vše, ahoj a za mnou další hity. Třeba Ariem, zůstaňte s Hit Radiem Nord Music.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
5: Slyšíte to ticho ve vinicích?
6: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíjlicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíjlicích uvádí jedinečnou rockovou legendu Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíjlicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebíjlicích.cz.
7: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
8: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
7: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
8: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
7: Dobře, tak zítra.
9: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
10: Váš nový směr pro lepší spánek.
9: Více na domspanku.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v

sahibi.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla. Ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
8: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
7: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Retro Weekend.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Retro víkend na Hit Radio Nord Music.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. Everybody hurts. 15.

0: že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
1: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
0: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun, rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000, pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000, další pozemek v Borovanech za 3 030 000 a ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Retro Weekend.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: so please, just don't let me go.
1: Hit Radio North Music.

0: I'm Lenny Kravitz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nord Music.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Radio Nord Music.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Retro víkend
1: na Hit Radio Nord Music.
2: Bond. James Bond.